0: Valencia.
1: A jsem Sofie Marino a to je Radio 6 bez 10. Slyšej Radio 6 bez 10 samo v Radio Pro.